Doznel koncert pre dva klavíry a orchester C-dur 153. opus Karla Černyho. Skladbu zahrali Jára Tál a Andreas Greutheusen. Edmonton Symphony Orchestra dirigoval Gregorš Novak. Z Ars Musica je to na dnes všetko. Nech je vaše popoludnie, vážení poslucháči, v durovej tónine. To vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

už řekneš cokoliv. Padne-li orel, najdu tě znovu, ať se ztratíš kdekoliv.